Jestli tady si a nemáš to, co chcem, vypustíme psi ven, jak pan Burns. Pak ti přejedeme ksicht našema kolama BMX. A bude, vole, budeš vědět, že jsou místa, kam nesmíš, vole. Že je území, který ovládáme my, a náš kápu Čenda, který se brzo vrátí z lapláku. Pak co? To bude mít ještě víc na háku. Vole, sleduj, jak jedem. Vole, sleduj, jak jedem.

to zas budem háj. Olda má privát, jeho rodiče odjeli na chatu, vrátí se až v sobotu. Všichni ze sídláku moc dobře ví, že to u Oldy bude hrozně dobrý. Vodky, rumy, jointy, 1000 piv, co víc chtít, z repráku nás kilometrů.

0: náma jsou fajn, pijou a hulí, jsou fajn. A navíc mají kozy, vlasy taky mají, jsou fajn a všem nám dají. Vole, vole, to je ráj. Vole, vole, to je ráj.
1: Jsou fajn.
0: Vole, vole, to je ráj. Vole, vole, to je ráj. Zpátky do dnu v roce 94, 95. Zpátky do dnu, kdy to bylo čistý, jasný, sladší než teď. Mňami, mňami, jak med. Zpátky do dnu v roce 94, 95. Zpátky do dnu, kdy to bylo čistý, jasný, sladší než teď. Mňami, mňami, mňam, jak med. Některý z nás už si nejedou s rukama v kapsách a kapucou, ale vole, furt je nás dost, co to jedem dál. Bronx, je čas to posunout.
2: Šip, hip-hop. We'll be right back.